kilogram. Nektárinky len euro 49 centov za 1 kilogram a lahôdkovú kukuricu len 39 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Je piatok popoludne, počúvate Rádio Vlna, to znamená, že ešte určite prídeme aj s plnou dávkou tipov na ten nadchádzajúci víkend, ale jeden tip na pekný výlet by sme mali už aj teraz.
1: Výlet na vlne s Didianou.
2: Ak viete, kde je mesto Beroun, tak super, pretože výletovať túto sobotu budeme približne 20 kilometrov v jeho blízkosti v stredných Čechách na zámku Hořovice.
0: Áno, Didianu týmto 300-ročným zámkom bude sprevádzať sám jeho pán kastelán Libor Knížek.
3: A toto je krásny baldachín modrej farby so strapcami, s pávými perami a vyzerá to na skutočne obrovskú manželskú posteľ. Ako je zhruba dlhá, pán kastelán?
4: To ja viem naprosto presne, protože jsem do ní zadával novou matraci, takže je 2x2 metry, je to skutečně ohromné, tak říkám, že to je tak postel velikosti menší garáže a je to tedy knížecí postel pána domu. Tenkrát nebylo samozřejmě zvykem, aby manželé obývali, mluvíme o těch urozených rodinách, jo, obývali společný prostor, takže byl pánský apartmán a dámský apartmán a právě součástí toho pánského apartmánu byla ta reprezentační ložnice, která nebyla takovým intimním prostorem, jako chápeme ložnici dneska, ale byl to prostě prostor pro reprezentaci. Rodilo se tady, plodilo se tady, umíralo se tady a většinou všechno teda za přítomnosti dvora.
0: Som si povedal, že všetko naraz, ale samozrejme, že nie. Po 6 generácií bol zámok spojený s grófským rodom Bruntálskych z Vrbna, ktorý z neho vytvoril dôležité centrum umenia aj kultúry.
2: No a vďaka výletu na vlne s Didianou sa do zámku Hořovice dostaneme už zajtra.
1: Počúvajte výlet na

nektárinky len euro 49 centov za 1 kilogram a lahôdkovú kukuricu len 39 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: aj takto hudobne môže znieť. Pohoda, easy a Fade No More z Rádia Vlna. Aktuálny čas je 18.51.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Závozník Otík z filmu Vesničko má stredisková toho veľa nepovedal, ale mal jedno pamätné slovo Beroun. Ak viete, kde je mesto Beroun, tak super, pretože zajtra budeme vyletovať približne 20 km v jeho blízkosti v stredných Čechách na zámku Hožovice. Didianu týmto 300-ročným zámkom bude sprevádzať jeho kastelán Libor Knížek.
2: A toto je krásny baldachín modrej farby so strapcami, s pávými perami a vyzerá to na skutočne obrovskú manželskú posteľ. Ako je zhruba dlhá, pán Kastelán?
3: To ja viem naprosto presne, pretože som do ní zadával novou matraci. Takže je 2x2 metry, je to skutečne ohromné. Tak říkám, že to je tak postel velikosti menší garáže. A je to tedy knížecí postel pána domu. Tenkrát nebylo samozrejme zvykem, aby manželé obývali, mluvíme o tých urozených rodinách, jo? Obývali společný prostor, takže byl pánský apartmán a dámský apartmán a právě součástí toho pánského apartmá byla ta reprezentační ložnice, která nebyla takovým intimním prostorem, jako chápeme ložnici dneska, ale byl to prostě prostor pro reprezentaci. Rodilo se tady, plodilo se tady, umíralo se tady a většinou všechno teda za přítomnosti dvora. Podle tehdejší etikety plnění těch manželských povinností se vztahovalo právě tady k té pánské reprezentační ložnici, čili nechodil pán za dámou, ale dáma za pánem.
4: Keď ju nebolela hlava. A čo hygiena?
3: Koupely neexistovaly, hygiena se prováděla tady v různých skrytých skřínkách nebo skříních, které byly k tomu určené. Toaleta je přenosná, čili děláme si vždycky legraci, lidi nechodili na záchod, ale záchod chodil za lidmi.
0: Po 6 generácií bol zámok spojený s grófským rodom Bruntálskych z Vrbna, ktorý z neho vytvoril dôležité centrum umenia a kultúry. A vďaka výletu na vlne s Didianou sa do zámku Hožovice dostanete zajtra na pravé poludnie.
1: Počúvajte Výlet na vlne

0: Young Oldies. Počúvate Oldies Party Rádia Vlna.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.